a zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny z mydla krásne. Vyrobíme sníčky vlastné. Keď zaspíme, aniel zasne.

0: Rady Rosej. Věřím v primárnost intelektu.
1: A co to znamená?
0: Kdybych zaslechl boží hlas, nechal bych se rychle odvést na kliniku, jak jste navrhoval.
1: A kdyby jeho slova dávala smysl?
0: To je úplně jedno, šílenství je šílenství.
1: Je jedno, jestli dává smysl?
0: Ne.
1: Tak o takovýhle primárnosti jsem v životě neslyšel.

Vtedy sen anielský v ňom znovu ožil, keď si ich s matkou v chráme oslovil, že on je tvoj pestún a ty si syn Boží.

0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.
1: Amen.
0: Modlíme sa.